0: We can sing one very beautiful bhajan from Swami Lalananji.
1: Můžeme si zaspívat krásný bhajan od Swamiho Lalanandy.
0: It's we don't sing so often and Swamiji said that it's good to sing old bhajans.
1: A nespíváme ho zas tak často a Swamiji říká, že je dobré, abychom zpívali všechny bhajany.
0: It's called Mana Rata Nam.
1: Takhle se jmenuje.
0: And it means oh my mind repeat the name of God, repeat your mantra.
1: A znamená to o moje mysli opakuj jméno Boží, opakuj mantru.
0: Because this opportunity of human life of being a human will not come again and again.
1: Protože ta příležitost zrodit se jako člověk nebude přicházet znovu a znovu.
0: All the saints and Vedas are saying this.
1: Všichni svědci a všechny védy o tom mluví.
0: Give your body and mind to Sadguru Deo.
1: Odevzdej své tělo a mysl Sadguru Devovi.
0: And he will destroy all your doubts and all your bad qualities.
1: A on zničí všechny tvé pochyby a špatné vlastnosti.
0: In the holy lotus feet of Sadguru Deo.
1: U svatých lotosových nohou Guru Devi.
0: There are all holy pilgrimages.
1: Tak v nich jsou všechna svatá poutní místa.
0: The satsang of Guru Devi is so great.
1: Satsang Guru Devi je tak úžasný.
0: He will bring you across this ocean of samsara.
1: Že tě převede přes ten oceán samsáry.
0: The glory of Guru Devi is so big you can't describe with words.
1: Sláva Guru Devi je tak velká, že ji nelze popsat slovy.
0: With Guru Kripa, with mercy of Guru Devi, we get his darshan.
1: S Guru Kripa, milostí Guru Devi, získáme jeho darshan.
0: And at his holy lotus feet we recognize the Atma.
1: A u jeho lotosových nohou rozpoznáme Atma.
0: The real Guru Deo, Brahmanishta Shrotriya, he is beyond four levels of consciousness.
1: Opravdový Guru Dev je nad čtyřmi úrovněmi vědomí.
0: He is the protector of the whole universe.
1: Je ochráncem celého vesmíru.
0: Shri Lala Nandaji is every day singing about the glory of Shri Mahaprabhuji.
1: Shri Lala Nandaji každý den opěvuje slávu Shri Mahaprabhujiho.
0: Shri Deep Narayan Bhagavan ki jai. Shri Swami Lala Nandaji Maharaja ki jai.

0: My doctor said in Jodhpur.
1: A proto ten můj lékař v Jodhpuru mi řekl.
0: He's a disciple.
1: Je mým žákem.
0: His father was a disciple of Mahaprabhuji.
1: A jeho tatínek byl žákem Mahaprabhujiho.
0: And they all very good to me also.
1: A všichni se ke mně chovají hezky.
0: And that my doctor said.
1: A ten můj lékař řekl.
0: Swamiji, I will not take money from you. I will give you everything. Sarismant is okay.
1: A Swamiji, já si o tebe žádné peníze nevezmu, všechno ti to poskytnu bez placení.
0: Then I say to doctor.
1: A já jsem mu řekl.
0: Doctor, I am in Austria and in Austria I work very years and now government gives me insurance.
1: A já jsem mu říkal, že já jsem teď v Rakousku a roky tam pracuju a teď mě vláda vlastně poskytuje zdravotní pojištění.
0: So doctor, please can you, I will give you money, but this money you should give for people who have no money.
1: A
0: for accident. Working for their heart or anything.
1: A já jsem mu říkal, že mu dám peníze a že by je měl dát těm lidem, kteří na tom pracují.
0: And he said, what is this house, Swamiji? I don't know.
1: A on říkal, já to nevím, jak tohle funguje.
0: I am living in Austria so many years.
1: Já žiju v Rakousku tak dlouho.
0: And they took me as a yoga teacher.
1: A oni mě považují za učitele jógy.
0: And wherever I went in other countries.
1: A kdykoliv jsem jel do nějaké jiné země.
0: And whatever some people gave me some donation or something.
1: A kdykoliv mě tam lidé dali nějaký dar.
0: I sent to Austria.
1: Tak jsem to posílal do Rakouska.
0: And gave the tax.
1: A platil z toho daně.
0: And so it is, you know, it is everything.
1: Tak víte, že takhle to funguje.
0: So he said, oh, it is like this. I said, yes.
1: A on říká, aha, takže takhle to funguje. Já jsem říkal, ano.
0: And there was about midnight there in Austria.
1: A bylo to asi kolem půlnoci v Rakousku.
0: And I was very early morning in India.
1: A v Indii bylo brzo ráno.
0: So I said, okay, I will tell my doctor. My Austria.
1: A já jsem řekl, dobře, tak já řeknu jim v Rakousku.
0: And you cannot believe.
1: A nevěřili byste?
0: Immediately after we telephoned, Mansa Devi, she telephoned.
1: Okamžitě poté, co Mansa Devi zatelefonovala.
0: And in half one hour.
1: A během jedné hodiny.
0: In one hour came the telephone to this doctor.
1: Zavolali
0: from Austria to India.
1: Z Rakousku do Indie tomu lékaři.
0: Who is that? Who is my person?
1: A kdo je to ten
0: my client?
1: Ten můj vlastně o svém pacientu volali.
0: And said yes, here is this Swami Maheshwaranand and that and that.
1: A on řekl, ano, máme ho tady, toho vašeho pacienta, Svámího Maheshwaranandu.
0: And then again, after

0: 15 minutes, only 15 minutes.
1: A potom během čtvrt hodiny.
0: Who is doctor name you are? What is your hospital?
1: Tak už se ptali, jaké je jméno toho lékaře, v jaké je nemocnici.
0: What happened? How it is?
1: Co se stalo?
0: And he told everything.
1: A on jim vlastně všechno řekl.
0: After 5 hours.
1: A po 5 hodinách.
0: Again from Vienna.
1: Zase volali z Vídně.
0: They came, yes, please. What I got, you did, what operations or this?
1: Tak se ptali vlastně, co se mnou dělali.
0: And how is your hospital?
1: A jak je na tom ta nemocnice v Indii?
0: Otherwise, please take a aeroplane.
1: A jinak prosím,
0: private little aeroplane.
1: Ho vemte do soukromého letadla.
0: To Delhi.
1: A doveste do Delhi.
0: And in Delhi particular hospital.
1: A do konkrétní nemocnice v Delhi.
0: So he said our Austrian, our Vienna, he told everything. He said, so all your papers and this and our hospital is very good in Jodhpur, very, very good.
1: A ta nemocnice v Jodhpuru je velice dobrá, takže on jim poskytl veškeré informace, poslal tu dokumentaci.
0: Next day again they asked.
1: A další den se opět ptali, jak jsem na tom.
0: And then I said, is it okay? Doctor said, is it good? And I said, okay. Everything was good.
1: A já jsem říkal, všechno je v pořádku. Lékař říkal, že je to v pořádku.
0: And who is he?
1: A kdo je to?
0: Why he came to India?
1: A proč jel do Indie?
0: And I said, I'm a tourist.
1: A já jsem říkal, že jsem tam jel jako turista.
0: Yeah. And so how long you will be here?
1: A jak dlouho tady budete?
0: And so I said about 1 month.
1: A já jsem říkal si měsíc nebo měsíc a půl.
0: Then not a fortnight.
1: Nebo 14 dní.
0: You have to come to Austria.
1: Během 14 dnů se musíte vrátit do Rakouska.
0: Okay.
1: Dobře.
0: My ticket was anyhow.
1: Letenku už jsem stejně měl na ten termín.
0: So me and Mansa Devi, we had a ticket already.
1: My s Mansa Devi už jsme měli letenku.
0: And Austrian said, you have to wait 10 days more.
1: A Rakušané říkali, že ještě musíte 10 dalších dní počkat.
0: Because we have to make the seat.
1: Protože pro vás musíme připravit sedadlo.
0: For our client and this.
1: Pro našeho klienta a jeho.
0: So they came doctor and nurse.
1: A poslali teda lékaře se sestrou.
0: And they didn't have the chair.
1: A pro ně neměli.
0: So they said they will wait.
1: Sedadlo, takže bylo potřeba počkat.
0: I thought, my God, what will happen now with me?
1: A já jsem si říkal, pane Bože, co teď se mnou bude?
0: Anyhow, they telephoned that on this and that day Austrian
1: Airlines.
0: Airlines.
1: A oni pak teda zavolali, že v ten konkrétní den nějaký, že ty rakouské aerolinky.
0: And I came from Jodhpur to Delhi.
1: Já jsem přijel z Jodhpuru do Delhi.
0: I was in our ashram.
1: Byl jsem tam v našem ashramu.
0: And next day, me and Mansa Devi, time of that, we came to the airport.
1: A ten další den jsem já s Mansa Devi jsme přijeli.
0: And Austrian doctors was.
1: Na letiště byl tam ten rakouský lékař.
0: Where is our airplane?
1: A
0: Austrian Airlines.
1: Kde schánili jsme se potom letadle.
0: And they had in their hand wheelchair.
1: A oni měli kočkové křeslo pro mě.
0: And the patient is coming.
1: A oni říkají, tak ten člověk
0: přichází. And immediately doctors came to the you are sir. I said yes.
1: A oni ke mně přišli, tak to jste vy, pane.
0: So please sit in.
1: Tak prosím, posaďte se tady.
0: I can walk.
1: A já jsem říkal, já ale můžu chodit.
0: Yes, still here you walked.
1: Ano, doteď jste
0: now
1: mohl chodit, ale teď si musíte sednout.
0: My seat, my promise, no, my pressure. So my personality, my personality. So anyhow, we went in the aeroplane.
1: Tak každopádně nalodili, nastoupili jsme do letadla.
0: Doctor and nurse then they were turned this side the scene, yeah?
1: Lékař a sestřička byli v tom letadle natočeni směrem ke mně.
0: And always I sit on the window side of the aeroplane.
1: A já vždycky si sedávám u okénka.
0: They said, no, no, please sit this side.
1: A oni říkají, ne, ne, prosím, sedněte si tady, uprostřed.
0: I said, why?
1: A já jsem říkal, proč?
0: You don't know, boy. This is me.
1: Vy, chlapče, nevíte.
0: If something happened, somebody sitting there, how will you come, we bring you out quickly?
1: Ale kdyby se něco stalo a někdo seděl mezi náma a vámi, tak bychom, jak bychom se k vám dostali?
0: And really, it was a night.
1: A bylo to, byl to noční let.
0: One of them was awakened, looking to me, what I'm eating, or what I'm some chocolate. Or...
1: A jeden z nich byl vždycky vzhůru a sledovali, co jím, jestli si dám třeba nějakou čokoládu.
0: We landed in Vienna.
1: A když jsme přistáli ve Vídni,
0: they took my passport and everything, they took it.
1: Tak vzali můj pas a všechno ostatní.
0: And they brought me out.
1: A vyvezli mě ven.
0: And they said, ambulance for your house.
1: A říkal, že máme pro vás připravenou sanitku, která vás odveze domů.
0: I said, no, look, it was about 50-60 people.
1: A já jsem říkal, no ale podívejte, tam bylo 50-60 lidí.
0: All my bhaktas.
1: A jsou to všichni moji baktové, moje rodina.
0: One said, he speak in his language. They are yogi.
1: A on si říkal, on říkal německy, to
0: they
1: jsou
0: so Philip,
1: jogíni. Je tady tolik lidí.
0: Anyhow, so they came. I said, I have car and my people take me. Thank you very much.
1: A já jsem říkal, já mám tady auto, moji lidé mě odvezou, děkuji vám.
0: So he had to give signature everything.
1: Tak všechno jsme museli podepsat.
0: And they said, goodbye.
1: A oni řekli tak.
0: And please,
1: naschledanou.
0: All letters goes to the doctors.
1: A všechny dopisy museli jít.
0: Like, all people was happy. They said, oh my God, Swamiji, you have pulled a doctor and nurse and this and that. I said yes.
1: Takže všechno bylo v pořádku a když jsem přijel a lidé viděli, že mám, že se mnou je lékař a sestřička, tak se divili. Já jsem říkal, ano, je to tak.
0: After 3 weeks.
1: A po třech týdnech.
0: I have to go to, I think Germany or London.
1: Jsem musel jet z Vídně do Londýna letadlem letět.
0: Airline said no. No sir, you cannot take my flight.
1: A ty aerolinky řekly ne, pane, bohužel s námi nemůžete letět.
0: Other friend, air, they said no, you are ill and we cannot take.
1: A jiné aerolinky také říkali, ne, pane, bohužel, jste nemocný. A já jsem takhle nikam vlastně nemohl jet.
0: Flying, I mean.
1: Letadlem.
0: So I went to the Vienna doctor.
1: A tak jsem šel k tomu svému vídeňskému lékaři.
0: And doctor was saying, yes, you are okay, Swamiji, very good, no problems, everything.
1: A ten říkal, Swamiji, jste v pořádku, všechno je v pořádku.
0: Then what happens?
1: A co se pak stalo?
0: Then they put it here. So that's okay, and he gave, he write it in gold.
1: A on tedy něco říkal, že je to v pořádku a že něco napsal.
0: Again I went to the aeroplanes.
1: A zase jsem šel na aerolinky.
0: To get the visa from there or not visa from ticket.
1: Abych dostal letenku.
0: They said, sorry, we cannot give you till your doctor cannot give.
1: A oni řekli, že bohužel vám ji nemůžeme prodat, dokud to váš lékař neschválí.
0: Because we have this letter.
1: Protože máme tady takové, tady
0: again
1: ten dokument.
0: To Vienna, my doctor,
1: takže
0: doctor,
1: jsem...
0: Our doctor Santi's also friend.
1: Takže jsem musel
0: because
1: zase...
0: Because he's a doctor, she's doctor in the school.
1: Takže jsem musel zase za tím lékařem ve Vídni, který je vlastně bývalý spolužák Sádví Šanty.
0: So I said, please can you write down, I'm not, I can go.
1: A prosím, a požádal jsem ho, aby mi napsal potvrzení, že mohu letět.
0: Then Austrian doctor said.
1: A ten rakouský lékař řekl.
0: Tomorrow come to me.
1: Tak přijďte prosím za mnou zítra.
0: And I will check you complete.
1: a já vás kompletně

0: things kontroluju.
1: The cycling and this and
0: a pojedete na rotopedu a podobně.
1: Everything tip and top.
0: Všude mě, the heart, this mě měřili srdce. A,
1: yes, it took 5 days.
0: A trvalo to 5 dní.
1: Austrian hospitals, doctor, 5 days.
0: Takže v té rakouské nemocnici mě lékaři takhle zkoumali 5 dní.
1: Also to India.
0: A také do Indie komunikovali.
1: From there, etc. Where happened, why happened.
0: Co se tam stalo, jak se to stalo, kdy to bylo.
1: Then was okay, so that he can go to any aeroplanes, no problem.
0: A pak nakonec výsledkem bylo, že mě napsali potvrzení, že můžu kamkoliv bez problému letět.
1: And then it came to there, to the
0: airlines.
1: Aeroplanes. Company.
0: A až tehdy, když jsem s tímhle dopisem šel na aerolinky,
1: they said, okay, you can go.
0: Tak říkali, dobře, tak můžete letět.
1: Then I wrote this in India in the newspaper.
0: A
1: já jsem
0: to popsal do indických novin, celý ten příběh.
1: Then big hospital of India.
0: Do velké indické nemocnice.
1: They said this is the country.
0: A oni, když jsem jim to řekl ve velké indické nemocnici, tak říkali, tak to je země.
1: They don't want to think like if it's an officer or ministers or anybody or little worker. My first thing is that these are the humans and we have to take care of these humans. Vienna, Austria.
0: Že v té Vídni jim nejde o to, jestli jste ministr nebo malé dítě, ale o všechny se chtějí postarat tak, aby byli v pořádku.
1: So you see how it was that?
0: Takže vidíte, jak to bylo?
1: That is, there is a doctor and nurse.
0: Takže lékař a sestřička.
1: Doctor is dog. Dog.
0: Doktor, yeah. Dog, pes.
1: Yes, and nurse it get the whole need nerves outside.
0: A sestřička zase je to ta slovní říčka s angličtinou, ta vám vyndá všechny nervy.
1: So many are in many countries there in many countries too many people there, so it is a problem.
0: Takže v mnoha zemích je problém s tím, že je tam příliš mnoho lidí na ten personál.
1: Only in India, Rajasthan. Pali and this the whole Rajasthan is 3 or 4 part of the country.
0: Jenom vlastně v Indii jenom ten Rajasthan je rozdělený na několik dalších částí.
1: Pali district is a district only, is more than Australia.
0: Například ten okres Pálí v Rajasthánu má víc obyvatel než celé Rakousko.
1: Austria, yeah. Yeah. So the from the Pali district how many people is more than Austria.
0: No, takže jenom ten okres Pálí v Rajasthánu má víc obyvatel než celé Rakousko.
1: So my doctor said
0: a můj lékař tedy, můj indický lékař,
1: that's why we have worked very much.
0: Říkal, že proto máme tolik práce.
1: So this is the things how human to human. And if everybody will like this human to human, the whole world will be good.
0: Takže takhle se chovají lidé k lidem a když se budou všichni lidé takhle chovat, tak potom bude svět dobrý.
1: I am not talking about the wars.
0: Já nemluvím o válkách.
1: But my time when I came here or India, all was very humble, kind and every was very good.
0: Ale já ať přijdu kamkoliv v Indii nebo tady, tak vždycky jsou tam hodní a pokorní lidé.
1: But now became the Kali Yuga.
0: Ale teď už přišla Kali Yuga.
1: And so in Kali Yuga is we have to clean all out that from the mind outside.
0: Ale v Kaliuze musíme vyčistit všechno i z naší mysli.
1: And so for that we have a yoga.
0: A na to máme právě jogu.
1: And yoga is not only my country or your countries or my countries, my religions or your religions. No.
0: A yoga není moje země, tvoje země, moje náboženství, tvoje náboženství.
1: Yoga is the life.
0: Yoga je život.
1: The whole earth.
0: Celá země.
1: And that's why we have yoga lectures or yoga exercises.
0: A proto máme přednášky o józe, jogová cvičení.
1: Or what kind of number or name is the yoga?
0: A různá jména pro ty cviky.
1: We will see that if you want to understand what yoga is.
0: A uvidíte, že když budete se snažit pochopit, co je to yoga,
1: then yoga is not only human.
0: Tak yoga není jenom o lidech.
1: But there is like we have a tree, one tree.
0: Ale máme třeba strom.
1: Sarvahitasana. Or what is called the on the tree and on the hari. What is that? Sarvangasana.
0: Shirshasana. Nebo pozici stromu.
1: And you know we have Tadasana. Saksham, Shirshasana.
0: Shirshasana.
1: So Shirshasana is like this river and this country.
0: Shirshasana.
1: And this tree.
0: Shirshasana jako tenhle strom, tahle řeka, tahle země.
1: So roots is down.
0: Kořeny má dole.
1: And head is up.
0: Hlava je nahoře.
1: And many hair.
0: A s mnoha vlasy.
1: And between is our heart and this all.
0: A mezi tím je naše srdce a všechno ostatní.
1: So we have yogis have given that time.
0: Takže jogíni dali v té době.
1: For example, cobra.
0: Třeba cvičení kobry.
1: It means all snakes.
0: Tak to zahrnuje všechny hady.
1: And these are our we have our bhujangasana.
0: My máme třeba bhujangasanu.
1: This is a snake.
0: Tak to je had.
1: That snakes get up like this.
0: Který se takhle vztyčí.
1: That even nobody is there.
0: A i když tam nikdo není.
1: The snakes will get up like this.
0: Tak to hadi takhle dělají.
1: Stretching very nicely.
0: Že se krásně protáhnou tím, jak se vztyčí.
1: So we have many animals postures.
0: Takže máme mnoho pozic podle zvířat.
1: Count today in your yoga and daily life book.
0: Spočítejte si to dneska ve své knize Yoga v denním životě.
1: And see that how many postures is the name of the animals and the trees and the forest. Then water, many things.
0: Kolik pozic má název a které souvisí se zvířaty, rostlinami, stromy, lesem a podobně.
1: So there is nothing that only a religion.
0: Takže není to nic s náboženstvím.
1: There was no one word religion.
0: Neexistovalo, původně ani neexistovalo slovo náboženství.
1: Satyuga, Dvapar Yuga, Treta Yuga.
0: Až do Treta Yugi.
1: In beginning of that, then the three. That time begin make difference.
0: Až na začátku Treta Yugi se začaly takhle dělat rozdíly.
1: And the Kali Yugas.
0: A potom Kali Yuga.
1: And now it is a Kali Yuga.
0: A teď je Kali Yuga.
1: Whom are talking about Kali Yuga?
0: A kdo mluví o Kali Yuze?
1: Not these trees.
0: Ty, ne tyhle stromy.
1: Not these animals.
0: A ani ta zvířata.
1: Not the ocean.
0: Ani oceán.
1: Not the water.
0: Ani voda.
1: But humans are doing.
0: Ale lidé jí dělají tu Kali
1: Yugu. Because again slowly in the mental of the humans.
0: Protože vlastně to souvisí s tím, jak se vyvíjí mentální stránka člověka.
1: They said, I am the best.
0: Říkají, jsem nejlepší,
1: I am the first.
0: Jsem první.
1: I am a great.
0: Jsem skvělý.
1: I am a boss.
0: Jsem šéf.
1: I am very major money, what you call?
0: I am rich.
1: Very rich.
0: Jsem hodně bohatý.
1: And etc.
0: A tak dále.
1: And before that, it was not like that.
0: A předtím to takhle nebylo.
1: And that time they created my thing, my religion, my this and that.
0: A pak lidé vytvořili to moje náboženství a tak dále.
1: We are human.
0: My jsme lidé.
1: And that's why always I used to say, morning when we wake up, say I am human.
0: A proto říkávám, abychom ráno, když vstaneme, si vždycky řekli jsem člověk.
1: Then I see the first face and this my parents, my humans.
0: A potom vlastně vidím jako první tvář, vidím lidskou tvář své rodiče.
1: Father or mother.
0: Otce a matku.
1: Grand, other grand.
0: Prarodiče.
1: That I want to see there.
0: To chci vidět jako první.
1: And then I want to touch the earth.
0: A pak se chci dotknout země.
1: And the water.
0: A vody.
1: All five element.
0: Všech pět prvků.
1: And then because we understand.
0: Protože my tomu rozumíme.
1: But I think this tree is more thinking and more knows good.
0: Ale já si myslím, že tyhle stromy ty o tom ví ještě víc a jsou moudřejší.
1: So our life was a life. Good life, we are all in good life.
0: Čili ten náš život je dobrý, všichni máme dobrý život.
1: But certain people they are in the countries and they becomes like my government and this and that. So this is dividing.
0: Ale někteří lidé si zakládají na mojí vládě, mojí zemi a tak dále a to pak rozděluje lidi.
1: Therefore Holy Guruji did not speak with the all politics.
0: A proto Holy Guruji nemluvil s politiky.
1: So if he is a prime minister or worker.
0: Jestli je to premiér nebo dělník, to je jedno.
1: They are all my children.
0: Všichni jsou mí děti.
1: So you have realized your tech country not separate it. Don't separate your country.
0: Takže nerozdělujte své země.
1: You can work, you become a minister, okay, no problem.
0: Můžete pracovat, můžete se stát ministrem samozřejmě bez problémů.
1: But we should not spread.
0: Ale neměli bychom to takhle šířit.
1: And now is what is happening.
0: A co se teď děje?
1: And when in many countries sometimes they only want to have money.
0: V mnoha zemích lidé chtějí mít jenom peníze.
1: And they put money put somewhere.
0: A ty peníze si někam dají.
1: They think they will again use my money.
0: A myslí si, že je pak znovu použijí.
1: Someone dies.
0: A někdo ale zemře.
1: Now lot of money somewhere in his farm.
0: A spousta peněz je někde skovaná třeba na statku.
1: 3 meters deep.
0: 3 metry hluboko.
1: So I said we shall dig 2 meters him down.
0: Tak jsem říkal, že bychom to měli vykopat 2 metry hluboko.
1: So we try all very much everybody in every countries all presidents and this they are good they are doing.
0: My všichni se snažíme, v každé zemi se snaží i prezidenti a ministři se snaží dobře.
1: Your country is very good, your president is very good because I am not from your country.
0: Váš prezident, vaše země je výborná, protože já nejsem z vaší země.
1: And therefore I can't tell anything about your government.
0: A proto nemůžu nic říkat o vaší vládě.
1: I said good sir, respectfully.
0: Já vždycky řeknu ano
1: yes,
0: pane.
1: Yes sir, thank you very much.
0: Dobře pane.
1: Děkuji. Good. Yes. So it is like these people are doing but many things we cannot this Kali Yuga.
0: Takže mnoho věcí se děje a je to prostě Kali Yugou.
1: It is unbelievable.
0: Je to neuvěřitelné.
1: They don't people now human is not a human for them.
0: Někteří lidé už se vlastně nechovají jako lidé.
1: Sometimes They take away from everything. They have no money, they don't have food.